Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privede nás do večného života.

šaty. Oči jako dvě studny, smoučel jsem strnou od lidí. Jsem jak ta zahrada stíná. Jedna,